0: skúsací. So hudbu to dženčišho rania startujeme pečmičnou po pečichie. Mi po boku Katka Pöpelec jako rejnča redaktorka do vúsovania a s najlepšími informáciami. Štož so ve vúsovaniu kova. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, Diana. Haje a dženca to startujeme vizo z Voklečanskej šulu do nového dňa a to nic jenom, že s ušimi tými kociš maja teletné prúbanie, ale předovšem tiež s pilnými športovcami Voklečenia šako v občelichu so tuto týdženia s vjazkovým finálu v volejbulu. Hej, Benno Šoda.
0: Cílstvo prajšte, huskočiva nie nic. To oni še raja,
1: abo... Mestno se nesu vúdavili, ale Benno Špota za nás dženca rano. Tutun športový podok Berlínie zima. Nimo toho podáme sa dženca s Mirčinom Venkom do Bangladeša a to v našim vúsovaniu www. Nimo toho zabierame sa tiež z aplikáciu Fraj a z novosčemi z letnije zromadžizne GEMA přizivi se nedom Sema Hiduška.
0: Po takým program je cele pône. Sedomíčino popiečich, rene so z nami stavače Katka Pöpelec při mikrofóne a ja Diana Fričec, Krimichová.

0: Bilk našest je, že je samský rozvoz. V tutých dňach zjendu so v Berlíne čvono je to vašnosť GEMA. Tuta stará so vo autorské práva v umiecu, kýž húčbu stvoria po takým komponistča, textario a potiž nakladníctva. Vo sebe leca so vo tutej zromadizne hižo tečenie dlho v predpolu diskutovaše. V obdželnice maja menujúce vo nových smiernicách kultúrneho spichovania niedže 50 miliónov eur rozsúčiť. Simon Heduška, von Viviac.
1: Crescendo. Hudba krótko a svodko.
2: Vône nadavk tovašnosti GEMA je zastupovač autorské práva v umielcu, kýž hudbu tvoria. Dále pak podpiruje vona kultúru financielne, s tým zo projekty spisuje. Za to vúdava GEMA kýždoletne niedže 50 miliónov eur. Smiernice tutoho spichovania pak so netko rázne zmenia. Viečina čvonu je tomu čera na vône zromadžizne GEMA přivosovala. Dotal by rozdelenie jasne riadované. Kutná hučba, tak mienovaná e-hučba, k tomu svúša načasná a klasická vúmiovská hučba, dostá krúte džiel spichovania. Pričina za to je, zo nie je e-hučba hospodárstce tak vúnošná. Neraje so tak husto ve rádiu, nima telko možnosť čo niedže vústupič, a doby so tu išbole votvonka spichovač. Zabavajaca hučba, u-hučba, pop, rock a šošte ševa k tomu svuša, je hospodárstce vúnošniša a za to minie spichovanských pienies dostava. A runie to maso netko zmenič. GEMA plánuje nové, za ušie žangry votvorene systém kultúrneho spichovania. Totálne rozdelenie mies E a U hučbu ma so pokročelach odstronič. Přivísnice tutých reformov praja, zo so starý systém hižo k dženznišemu hučnemu svete nehodži. Komponistča z vovu kukajš popa, filmuje hučby abo jazza, sú dotal husto mienie šanzo mili, ač runieš vonek dokodam GEMA přinošovachu. Kritika přinže předevšem ze scény vumilskeje hučby. Tam so boja, zo bude hospodárský úspech ve přichodže vážnejší, ač vúmielské riziko. Vysoké šule, komponistča a nakladníctva předtým varnuja, zo so tak napríklad experimentelná hučba pod silný čišť staja a zo moja vúmielská širokosť hučby s tým krok po kroku votebírač. Přidatnú prizancu dosta debata vúmietovaniu jednotlivých čvonodla. Po médiových rozprávach by GEMA ve předpolu zromadžizny aktívne čvonov z vobuka u hučby mobilizovala, zo bychu reformie přivosovali. GEMA sama vobľivovanie čvonov odpokazuje. S čerovším rozsudom pak započne so nová etapa kultúrneho spichovania. Hač so to tiež na druhé honce kultúrneho spichovania vúskutkuje, nie je hišče votvidžeč. Nadžijame pak so zo nový systém dále hučnú šelakorosť podpiruje, a zo so tiež hospodárstce menej relevantné vúmiestvo, k tomu slúša tiež menšinové kajšto serbské, dále spichuje a tak zakova.
1: Crescendo. Hučba krotko a svodko.

po sami čino po napu šestřich je mnoha ja tak, že to hižo dále, zo voni zaso pádaja a mietaja so menúce meje konc tyženia ve Pančicach Kukovie dženca je pobodnú pečich kino za dječi a večo je potom svedžen ve stanie ve Kukovie. A júce po podňu cioch se da potom kofej a tykanc po podňu štyrioch přizamknie sa potom meje mietanie a večo sú potom mieske re a miestem so potom tiež na kujždy pad vúri sa štubuče mieský král a ja sem tiež hižo sa sčipna kajke meno potom svišime kajky mode kádla byše najspešnejší a što je si vun potom do králu nevúbytal. No aj to poladáme kšto môžete potom nám zdieliť. Česač menšinou po napo šestčiche a po příšetnej stúčce, když je Martin Maxa dospíval, dáže pokýve do konca tyčenia. Pochopí.

Ha, tradicist G-duel, vura je so dženca v Gruščicach. Mi je serbskim uštrceči v Branko, a tradicistkim mustvom Dynamo Drežďane Zakop je na po sedmich. Dženca do podnia v očevičej do dvanačich moža so v Radovske slavi šula, kjer šulari od tamnišej šule a dalši zajmovani povanc orientovač je to poskyt k zvisku s druhým dňom všedev začelo z jaska gminu Radvo Vulka Dubrava. Mali šece a po podniu maja firmy potom skladnosť tam do rozmovit přinš samosobie ze šuleriemi, ze staršimi a všitkými kociš so za to zajmuja. V sotru nive mám veľkovie dženca, večo od napo sedmich, znova Spoken Rock Akademia na jivišču steja Mode Vumioče a ze sviacorých krajov, kotrež svoje texte a spive, k tým je domizna všetstaja. Do runia dženca sveča vohňové vobore Zaradiského zjazka pri kluštorskej vode a susodne vobore Džaknu Božu mšu k svedžení Sviatoho Floriana. Ona započne so večo sedmich ve Putniske cirkvi v Roženče. A potom poladáme ešte júce popudňu s čepšeprošení na koncert Budeského Modinského Dujerského orkestra a ich hosti. Za počátky popudňu cioch ve viac zamirovi halí při Cilnišču, to je Jolevé miestče. Zástup je darmotné a penežné dáre sú ľubie vítaní, vítané bísaja zariadovário. Potekým zmia při duriach komik z tejho mušničku. Najlepé tam nešto nuc česneče, no haj štož škraboce a nic štož klinka. Abo knyskoce, cibidlky našest, dobranie přije srbský rozvoz.

0: Ty by mičný podcibilky našestšie. Za navoknú džetči a modostní rozumne ze smiediemi a šmoratkom obkáže cene skierem noze přeja experča praja. So je lepie džetči a modostných přítem převodžič, miesto jenož kontrolovač abo zakazovač. Ale kak tole zmištrovač, praše ja so celé vopravnenie noze tiež starší. Dobrá povesť je, so máme pomocné sredky, ktoréž hoďa so do šedného dňa zatvarič a to tiež jeli starší plne dživaja ľudia mačiva, ktoré na to máš príklad napríklad.
1: Hej, jenož 5 do 10 menšie šedne trebače napríklad za program Fraj. Je to app za džiči 1 do 15 let a ich starších. Kúžde z nich instaluje si app na šmoratko. Potom štartuje zromadne 21 dňu trajacu challenge. To je kaž mauera. Starší a džiči dostanú přes videa abo text pokyvy za vedomy vopkac mediami a nadavky. Skotumíš môža dybky zbierač.
0: A jedna téma aplikácie Fraj je napríklad, kak spoznaješ odvisnosť od interneta a kak so predtým škýtaš. Štoda sú popravom príčiny zo sciva vopak s mediami vopka džame ľudia.
1: Tu menuja vúvivarie programa Fraj mestrujem pobrachovacú štruktúru v svobodnom času abo pobrachovac regule. Abo za sobou svojbě malo za sobou reči.
0: No ja nikto vůlke prašení, jak můžeš tohle zmínit?
1: Tu namětuje vůlete abo rejne večer plánovač. Abo za se starší a džiči například raz zromadně vobladaja. S kým se džičo poprom na šmoratku písa? Přes zábavěce nadvor programa Fraj je tohle vůproče lušo a akceptanca džiša je večer. Hačteš jednore tak. S tutym wodpoladom wokoruszka przyjdziesz.
0: Czekaj, so za informacje, wodkaz na damotną app Fraj namakacz na naszej internetowej stronie, a też w naszej app MDR Serbia. Czesacz mięci no do 6 Czechii, że je.

0: Sedam in čino pa na posetniche. Šulerske volejbulove mústvo z Worklitz. Je so tele dne na zvierskovom finálu Močina trénuje za Olympiu ve Berlíne, jako zastupia Sakského vobdžilivo. Sakské je vobdžilivo. Včera mieru ve Berlíne rý vo doskončne zamestnenie Beno Šota sportový podavk ve Berlíne zima.
1: Dybki, dybki, cichu oni meč, volejbulistča 9. a 10. letnika Vyššie šule Michał Honek z Worklitz čera Berline. Kajki to úspěch za Vyššiu šulu z Úžice, měrič moce jako zastuper Sakskeje stolšto športovými gymnáziemi z Cive Nemskeje, kýž sú hich zvierskový kraj zastupovali. David přečuje Goliatam, môžeš rec. A vy so sú tež, šim pokazali, zvodkej sú. Na koncu sedaše na zvierskovom finálu Močina trénuje za Olympiu a Paralympiu 14. miestno. Na to je športové účo křesťan Bema Kordy.
2: Musíme jara spokojom, ale zo sme docela jošišli. My sme so mali malké zmyky na spočiatku tých prvných hrách, to keď sme napiatie boli, a to po každom mústva tak jo, no. Čiže na také újky tu nejdeš, ale na koncu ja mu prajem, zo sme tak daleko šišli. Kúže jednotlivc, na kúže jednotlivca sme Hordy a môj kolega zaujíš tiež a te starší šice, co a šula, samo zakvána šula, je se ju livestream volovalo. A tiež te zakvána šula, te najmenší, te sú jara Hordy na našich džesátku, tak pravina, ja sa ti musú so onem buďa potom tiež autogramy dať, to sa môže celé dere predstaviť.
1: Na to bude či vútrobite vítanie, když pšindu zase do šule, džesáč starších je se do Berlína dojevo zromadne, s vulkým autom.
3: My sme sa organizovali přes WhatsAppky, smo si učinili, musí dženca svobodne zamoštu, što od čeva se može. A da smo so dženca rano k napopeči da ota sineli, a smo jo smi o Berlín dojeli si, so buchmo našich šulcov podpirali. Ja si musím tešte tamo starši su jara hode, to a smo te do Berlína žijeli. Im jako pomocu, dokud ještě starší podle jsou, ještě to zase kusina, když oni sami tu v Berlíne jsou.
4: Jsme krotko pokna po Beči jeli, jako jsme věděli za prvná ráje 8, a za jsme dětkou tu, jsme se zaje ráno na půjč podali.
5: My jsou jara lupy, já jsem ty jara vesová, co se sobují, a vod mi dva nutčka ráje, a já jsem Horda.
1: Horda vůka, što chce člověk věc. Čeroši přečuníkaj běžte můstvě Sporensko-Falcovské a Sakskoanhaltské. Naposled k suru o cínate miestno nažel pširali. Pričímž je nivou kytro vysoký, tak športové účok šešťan Bemak. Ale v oklečenio netreba jaso kovač.
2: Máme nekak to zbožo, že máme 6 rajov, 7 rajov, ktoré stajne romanče raja, tiež ve tovarstve v oklecach. Ja, tam sú so 6 leta neke skrúčili a jen jara dobre cok tvorili. Ja dobrý volejbol raja a môža, vieso, môža oni sobu ďalšie čiule s tým nivom, šako smutný sakský mišto. No. A tam sme mu tak vrajene tiež tie dobré mústva, ktoré sú tiež stajné jule na zjazdkom finále jule Berlíne, Lipsk a Drežďanský sme ončísli. No. A to sme tiež reka. No, ako taká malá šula z Vokrčanská.
1: Malá šula, vulký športový úspech, starobné klase U18 sú voklečenie Sakskú na zjazdkovom finálu. Močina trénuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: No, samo so vie, že ja rade gratulujú volejbulistam. Česač Mičino poľa po sedmich a kak reka to poľa Olympie, dys se podľa, to je vážne.

Če od las so voda nitež po nocach raz na meje poladačiť, što vám tež nedom hišče rozkvadu. Najprede raz poladáme na tradicijský duel, ktorý so dženca v Krosčicach vúraje mier serbským u Štorceči Vúbranku a tradicijským mústvom Dynamo Drežďany. Zákop je dženca večer na posedmich. Dženca popodňu od 9 do 12 môža so v Radovskej Slavi šulaky a šulari od tamnišie šule a ďalší zajmovaní pohovanc orientovač je to poskyt k zvisku s druhým dňom předuzačelou zviazka gmenu Radvo, Vulka Dubrava, Malešetce. Popodňu maja firmy potom skladnosť do rozmovy pšinč a sietiš zvisky vútvorič skontaktovač so džencami z 9 a 12 v Radovskej Slavi. V Sotroni v Malom Veľkove je dženca večer na po sedmich znova spoken word akademia. Na jivišču steja mode vúmiuče ze sviacerých krajov, ktorý svoje texte a spíve k témie domizna predstaja. A to runia dženca sviča voňové vobory za Renického zviazka za sopši kloštorský vode a susodne vobory Džaknu Božu mšu k svedžení Sviatoho Floriana. Čak na Božám ša, započne so večo sedmich v Putniske cirkvi v Roženče. A júce popodňu sče přeprošení na koncert budyského močinského dujerského orkestra a ich hostči. Započatky popodňu cioch v viace zamiruj Halipši celnišču v Budyšinie zastupie dámotne. A šice kociš tam pšindu, ja jenož praju penežne dáre, sú ľube vítaní, písaja tež zariadovario.

0: Bitte genau, was so mir sitom hodin pjatnat. Stoppala dame do wutschbneho sveta, a do važneho sveta menujce, ma so tam deš vose bitte rosut tvorič, wo kotrim spobeda nam nudom syman heduška. V tutech dniach minuce sehn du so v Berlinie čvonojo tovašnost če gema, a tuta stara so, wo autorske prava wumiuco kiš hudbu stvoria potekim komponistča tekstario a nakvadnistva, a vose bi lica so vo tute zromadnosti hižo tečenje dolgo ve předpodu diskutuje v obdženice maja menujce vo nových smirnicach kulturného haj spichovania rozsudič niedže 50 miliónov euro. Seman Heduška tuž rozpravja.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Wohne nadauk tołašnosć GEMA je zastupovač autorske prawa w umiełcu, kiś hudźbu tworja. Dale pak podpieruje wona kulturu financielnie, z tym zo projekty spisuje. Za to wudała GEMA kuźdoletnie niedzie 50 milionów euro. Smiernicy tu toho spisowania pak so netko raznie zmienia, wiecina czwonu je tomu czera na wohne zromadzizne GEMA przywosowała. Dotal by rozdzielenie jasne readowane. Kutna hudźba, tak mienowana e-hudźba, k tomu słysza načasna a klasiska wumiełska hudźba, dosta kruty dziel spichowania. Przyczyna za to je, zo nie je e-hudźba hospodarsce tak wunośna. Nieraje so tak husto we radiu, nima tylko możność čo niedzie wustupić, a dobi so tuž bole wotwonka spichowacz. Zabawiaca hudźba, u-hudźba, pop, rock a šošte ševa k tomu svuša, je hospodarsce vunošniša a za to minje spichovanskih pjenjez dostava. A runje to maso nitko zmenič. GEMA planuje nove za uši žangre votevrene system kulturnoho spichovanja. Totalne rozdzielenje mes E a U hučbu maso pokročelah vodstronič. Přivisnice tutih reformu praja, zo so stary system hižo k džensnišemu hučnemu svete njehoči. Komponistča zvobu kukajš popa, filmuje hudźby abo jazza, su dotal husto mienje šanso mieli, ač runješ vonek dokodam gemy přinošuachu. Kritika přinže předevšem ze scény wumiłskeje hudźby. Tam so boja, zo budže hospodarski vúspech ve přichodže vážniši, ač wumiłske riziko. Vysoké šule komponistča a nakladnictva předtem varnuja, zo so tak napríklad experimentelna hudźba pod silný čišč staja a zo moja wumiłska širokošť hudźby s tým krok po kroku votebirač. Přidatnú brizancu dosta debata wumietovanju jednotlivých čvonov dla. Po médiových rozprávach by GEMA ve předpolu zromadžizny aktívne čvonov z vobuka u hudźby mobilizovala, zo bychu reformie přivosovali. GEMA sama v oblivovanie čvonu vod pokazuje. S čerovším rozsudom pak započne so nová etapa kultúrneho spichovania. Hač so to tež na druhé honce kultúrneho spichovania vúskutkuje, nie je hišče votvidžeč. Nadžiame pak so zo nový systém dále hudźbnu šelako rozšpodpiruje, a zo so tež hospodarsce menej relevantné wumiełstwo, k tomu slúša tež menšinové kajšto serbske, dále spichuje a tak zakoa.
1: Crescendo. Hudźba krótko a svodko.
0: Soman Heduška je nám rozprávia vo letní zromadžizne tovašnosti GEMA v Berlínie lica zmiachu voni nekotre hodco diskutované dipky. Tam rozsúčiť. Česač to napovosimiš.

Sedamente não. Sedamente não, por na pau, você mexe, tu é serbski rozvoz. A závěstěs, že ty šížo husto svuchali abo poskali na hůčbniku z Oberlichtenaua, dokvádně on říká Spielmannszug Oberlichtenau, no tyž v Vortlicach na kupě je tyž zahůčiju a přeco. Šůže tam, čiž aj rájer jo vůstupě, šojne tyž hač na Kamencu například na Boršči, je tojšto přívisniku. A netko dojedže si haj cibe orkestr na vosebite koncert menujce do Norvegski. Tam zmier na tak mjenovanym haj norvegskim sjatym dňu, kýž bude přichodnú nedelu, vulký vústup a to tam samo zistamniše kraluske gardu. Tam chceče pokazać ich aktuálne Programm ve Oslo. No a ja, što sluša tam k tomu, kýž ríka Queen of Pop, menujce chceča tam vosibite hity predstajíč od Taylor Swift, Whitney Houston abo Madonna. No a to dobíš si najpredaraz zaslúžič, zo môžeš tam na kráľovský dvor si dojeť a zromadne ze zgardu si zahúčič. Vutrobnú gratuláciu za vonný kompliment. Česač menšinu ponapovo sa mich.

0: Weh. Wir da wieder most a Wunamakanki.
1: Všetko za so tvrdža ľudžo tež pola nás zo sú vosebice jednoradžičaca korošť, za kotruž nie je štipenie trebne. Što drevonik aktuálnej situácii Bangladešu praja? Azijský kraj doživia mienujúce runie vosebicovú epidemiu. Spočat týdženia je tam na jejničkým dňu 17 dječí na korošče zemrivo. Celkonie je vo cvrieč mierca miestem jaca a 300 ľudí, převážne malé dječí na vosebice zemrivo a nimale 500 osobov je so inficirovalo. Vo veľa viace hač v celých zajšvých 25 letách nímskej. Bangladešu bydlí na nešto jace hač cečinie plonine nímskeje, jace hač 170 miliónov ľudí. Mnozy z nich nesú dosahací míre z jedžu, vúdkami a vitaminami zastaraní, štož korošťam polekuje. Zopak vosebice tam runie netko tak jara zakadžia, záleží po meneniu fachovcov a fachovčov na tým, zostej so úspešnej štepenskej programaj přetornevoj. Leta dlho štepeše kraj s pomocou dječacej organizácie UNICEF po celom kraju Češenky a malé dječi dvojce přečilo vosebicam. Nimo toho miachu tam každé 4 leta přidatnú štepenskú kampaniu, zo bychu dječi štepili, kotrež do toho docpili nesú. Tola 2024 nemiere a proteste kraj z Lemichu. Za UNICEF bu Češo dječi docpieč a přidatná kampania kraja, kotraž mieše so runie 2024 zasa odmieč vúpadne. Po úspešných protestách chceše přechodné knežostvo nové štepenský program nastajíč, tunraz bez pomoce UNICEF. Tola obstaranie štepiva sodlieše. Kvota štepených toho dla lieče 2025 masívne spadne a dávno šice tež ešte dospolný škýt přečivo vosebicam nemejachu. Spočatk tutého leta volené nové knežostvo od apríla zaso z UNICEF hromadže živa. Zdobom tam runie Svetová zdravotnícka organizácia WHO s núzovými štepeniami přečivo vosebicam upoma. Fachovci a fachovče dre neliča s tým, zaso aktuálna epidemia netko spešne skončí. Tola krajce spešne zaso vysoké štepenské kvóty docpieč, zo nebychu přichodže z celá tajke epidemie vúderili.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanky.
2: Vo Vosebicach informoval je Mirčin Venk. Česač Mirčin, no dobro se mich. Moj svet so verči, Andrea Špitanko, a spívam.

dnešného rania. Nová doba, a to je Gabriel Momea. A potom přijde ještě s ním doma z Gokojc, Jumana je. A to je dobyčárka švédského Eurovision Song Contesta před 5 letami a před 7 letami Loreen Tattoo.

0: Jednak mečno po 8 je to so přihotuješ na vulký koncert, na svetový vústup a ponobíš najnajevišo.
1: A kýba v spanském obleku, keď Sara Engels sama praj, ona však zastupuje Nímsku s titulom Fire pola Eurovision Song Contesta ve Víně. Ona je tiež ižo ve Víně, ale to im bez kofra a tu ištež bez kostýmu za sebe a za rejováky najevišču. Tuta sú so prostče na litaništu zubili, všetko začo Eurowings, no hajte pak celé, viste se nie, že tuto ein Koffer je, kajš Sara Engels na Instagram je z Jilliwa, 1,8 milionu followeru, wada ta má, kontrum šrekva, no haj, nedživajče so, je li stil potom naposled v spanskim publiku, na jevišču, te kostime nie se tu.
0: No, ale džeda so môže taký koffer zubič.
1: Mi sa to tež narastalo na litaništu, to tyčem potom pon tu bolo.
0: Ale ty nejsi dobře po Eurovision Song Contest tam vystupíš.
1: To by ty nás pošla dumců.
0: Ale to tam má také mauky kostýmy, to tam můžeš si ty do kapse tyknout, do hantošky, nic.
1: Ne, sana se mě s tím těž měrza, sana by radši tak činila.
0: Ladej. Po příchodní stučce Niko Jörg Weisselberg zpívá Štěpolada, Katka tyž, što je nám policia zdělila.

Hoka Tokčenca večo tež v Krosčicach. Tam tradicijski duel so vúraje v Kopajnce. Vúbranka Uštrcci se s tradicijským ústvom Dynamo Drieždane zakop na po sedemich. Dženca do poudnja od 9 do 12 môža so v Radovské slavi šulerio a šulerky. Tam nižšie je šule povanc orientovač. To sú předovzača kýž a předovzačestva, ký so tam prezentuje z jaska gminu Radovo, Vulka Dubrava a Malešetce. V Sotruni v Malém Vielkove je dženca večo od napúsetmich. Znova spoken word Akademia na jivišču stýja mode vúmivče a vúmivce, kotrež svoje texte a spíve k témie domizna predstaja. A potom poladáme na dženzišu Džaknu Božumšu, a to vohňových voborníkov zahradnického zjazka a susodných voborov ze zbožimšu dženca večo so džakuja započne so sedmich v Putnickej cirkvi v Rožinče. No, doječte si na miemetanie, šo jedne hač doječeče do Pančic Kukova kunstičenia, do Čornho Kumca, do Koslova, šuže sče vútrobne vítani. Programa je dosť, hudžbe bude dosť, jedže tak a tak, jedža píča, nech so vám spodoba a poradím.

0: Schätze Bastro.
1: Ljubi žiši, kak při vás doma ugleda. Maša mogi raz zašišć, až jo vaša mama vesebně kšuta, až cesto měna a nejo s vami spokojom, Vítko dolebujo rovno žínca taky. Šešký žín ze svojou mamu nic se němy, že gelc přauje getovaš, si myslí, ale jo to napšaudu tak, sluchajš raz.
2: Hallo, Mama!
3: Oko gnusche gelatsk. Staj sveju dobovo netam. Žoš svuša. Sveju jako povez na regal. A nije, nien to žednu bananu do objeda. Som nama nieco svodnega navariva. Beš, Vito.
2: Ach, nien to runo nic.
3: A mimo toga se išči svejich mazanych crejach. A za žaseš minutu bužemo v objedovaš. Co godla jo víte v zlednem času taky nepyslušný. Vaciga je byl přeci prvědný. Dempe net za jeho cenzurami pivlivnuš. Nažijúci nie se pygršil. By přeho mne je mi nic nad ňom nadpadnulo. Ale tak, kaj se vin žínca zase raz zazražil jo. Na, ja nevím. Víto? Píš, nen přosím k obědu. Víto, kaga ho ugleda. Nesom gaši kázava, až dej své lumpy zrumovaš. Tobouka holka vesry špiláže, a šuží jo para ve tvejch cvejo, Víto. Nen to pak net na flakušo zrumujoš.
2: Mé, stará. No jo, gnádna k neni.
3: Víto! Se gitebe, přižeš nen přasem.
2: Jo. Och, nie špinat. Jaga nesem kroa, abo geza, až dem južo zase špinat jist.
3: Špinat jo strova a gite ješi mudreko, se na ne meni myslim.
2: To pak se ja predstajiš njamego.
3: Na, nien to kaši svoži, abo? To tek ešči. Špinat nabliže. Rupje obklarane, a sama na tvejem poliju su zelene dipki. Víto, nien pak mi napšaudu dosega. Žido sveje špe, a daj se doživa s domacnimi nadavkami. Si mi rozmiel, a do čih, no kšiho vici vižeš.
2: Tak pak to nežo. Zega dveju přižo mato pemňo, a petem peže moj gromadu balo kopat.
3: Do tveje je špy, som groniva.
4: Za pel gožiny je Víto se svojimi nadavkami getovi. Zeger se Jana pemavim gibio, a Víto zachopio se vestužiš. Mimo toho bužo net dveju, a obšaudu. Či minuty pe Zeger dveju přižurjach klinka. Víto při okne gleda, kak máš, se s matom rozgrania. Ven Jano z ramenioma zasukoco a obtužone votežo.
2: Taka mežo Jano naša mama byš. Mato mi to zavišče zazvo vzio. Co godla dem rono ja taku máš myš, ketereš njama daniš kuska rozmiša za mňo. Stavnje mi Jano kažo, rumovaš, to mece nadavki getovaš, rumovaš, a hyšči raz rumovaš. Ja ga sveje špe bydlim, a gaš me njerih njemeli, ga ben jo svet teke okej. Ale nie, bena muse se do všogo mišaš. Ninto pak je net ziga čih, kak dvujko dem ho hyšči sežeš.
3: Me, hoko je vas kaze ne pojedank, gnadni knjez. Kakava a čoho zelenine k tomu? Daš si za svoje, Víto.
2: Som obšaudu gvodne.
3: Neham se tak. Som matuju groniva, až se napostyrich na krajka nišču zmakaju ti. Je spytakem pymavem a kusaj prijedne.
2: Žikuju se, mama, jo svoživo.
4: Na pol šestčich se Víto domoj vrošio. Povjesnio sveju jaku prijedni na gezdžik, obujo se domacne creje a vetnja so svoje kapajncove creje do pivnice. Petem se umejo a hvata do kuhnje.
2: Huko, maminka!
3: Kusene kvitki a fioki za mňo? Aby si je gnadne kniny přinias, dokoláž se vina všetci tak ľubia za tebe stará.
2: Nie, maminka, som je sobu přinias, dokoláž si tak ľubo mám.

0: To što čojenje je slednjeljeto zastupnikov autohtonih menšinov ulekavo, US-amerikanska firma jo se dava ščitaš jedno friziske slovo, ako na nimski markenschutz. To je bilo slovo Ömrang, kterež opisujo friziski dialekt. Jedna regionalna friziska firma ne odla toga veci mogava to što slovo za svojske produkte uživaš. Žobo ščit Marko v gospodarstve, a vo to, na kaki pant by mogli menšu novu rec obzvarnovaš, a še njame, že se to staš. Iniciativa Šlesvig-Holsteinske je co, až se TKO na menšine gleda. To bužo žinca tema v zvezkovej raže. S tým zabira se Hartmut Leibner, ktorýž seži ako zastupnik Serbo v menšinovej raže nímskeje.
1: To nie nastupa jano frizisku rec teke Sersku. Musíme zadoráž tomu, až nekotára firma kupujo pšavo napríklad za užívanie slovo ako bota, zápust, kokot, tak tak dalej. Za nimsku rec, ako ta amska, jo šo južo redovane. Jo njento teke važne, až samske pšava plaše za mjenšinove rece.
0: Jo, kak veliki jo ten šach, až nekaka firma svoja, ako zapust abo bota praktiski kupujo, a se ščitaš dajo?
1: Jo, to se nie dajo předvížeš, tak jasně. My máme se věněnto šake gospodářské iniciativy, kenž teke zapřeknuju věce tu sérsku rec a mě se zdá, až ten čach jo južo realistický, až také něco se možno stáš.
0: Aby mohla se to lépe predstavíš, co se konkrétně stane, aby nechte například křiodáš se ščítaš to slovo vítaj, ako Marko.
1: Ako privátnik možeš to na každý pád nadalej užíváš, ale gaš například rozhovor, abo druhé médie, časopis, kde to užíváš, pento bude všechno. My máme například ten festival, ako dopomnieš Kleb a Soul, jo? Kaž ta firma, kenž to všetko organizujú, napríklad přižo na ideu, až dajome sčítaš ten úraz Kleb a Soul, máme napravdu bestý problém, jo? Což napríklad ve rozhovoru to užívaš, pen musíš za to zaplatiť. Nemôžeš potom to liše užívaš. Tak to je zredované s tými markami.
0: Roni Cvong, menšinovej rade Hartmut Leibner. Gabe mewa iniciativa ve zviskovej raže úspech, by musalo se s tým nímske knežarstvo zabiraš. Na koncu pak rozsúžijo Európska únia. Votom.

0: podroze dalo, ketek s nami smužny kšacaš, čiu, tě dobro volu mej.
1: Zeklep a solco s nami, jo, za serbsku gospodnost, šašníme, nejste serbostvo, a.

0: Nižesku obědovou přestavku můžeš zase se s naším serským programem přeparáš moderátorka Diana Šejcová ulicuje, co budou témy.
1: Dybkůně, kutňu, mámu, slyšíme ženskéce do markovania ze Strjážova.
2: A to rybnýše dajo bylo, jako te milch rampy se ještě byly. Te žede jsou šli, te jsou dvě štundě, te mohli bruchu, ale nižli jsou přišli sled. Ale peny se šukno vyžil, co se stalo.
1: My vzpomínáme na ceptaria Kita Gryza ze Žilova, kenč jo na progu 19. stoleša přes písanie kjarližo věle cynio za zdžaržanie serské rice. A teke dva žincajšné fararja z té téma ve programě. Ga bužo nižilu ve Borkovach vesebná svěženská namša. Ordinirovávě vordujo te Gottfried Wappler ve Gokojské vysaže a Alexander Reinfeld ve Pizajnské vysaže. Snaž s čo ve gumně juž kukavu svyšali, nižilu svyšeme na kůžde pát naše kukojské kukavě z Gornéje Vůžice zasi. To a hřiště věci, já se na vás vjaselím.